želi v rukách a na pikinge spieva še nohaj a želi vedne i že mejachme a stež lečo chce nám pokazať svunco, chce nám pokazať što z nami neskýre leca planuje. Ja si myslu, no, to zmejeme desadis vopravče horce temperatúre. V 8 stopňu pokazá rúne žive slipro, potekým štúšce vomire doma šitko převietrič z votohajče vokna a durie a zo tam vopravče čerst vypovieto přes domske činie, čin za temperatúre maximálne na 22 stopňu zalieze, potekým bude to skýrie miernýši štvo Kštojš je tež celé pravje tak, ale se spolným svunškom. Jud siši pjatk, tun potom vopravdže zaso horce džen ljubi ve špice se s 26 stopnimi a cvi džen svunško potakim hižo tež votranja. No jaž tuž hotuje so potom na sobotu, to rad ljubje tež hižo raz pohľadame, hač ma tam snano tež nichtun hostčinu. Votranja moho so tež podišťova tak vesča meteorologojo temperatúre pak tiež hižo mive startuja votrania 16-17 stopňov, vybiehu dňa potom zaleze živie slibro na 5-20 a na popúdňo so potom vúvedri, tak so môžete potom tiež vomire svičatka činč bydl k našiest. Dobre hranie, všie je samský rozvoz.

Rio Anjo, Lady Gaga, Spiwa, Cimenčine, Don, Napošestčich. No ja, Rio, wat môžete tež tu na budeským nalieču, kotrž so júce záhy a to doživíče tež serbský verš kmenúce skupinu Jank a Hanka na miasových výkach júce večer Napo, dževečich na miasových výkach serbské zvuky na budeským nalieču. Dicono che è vero che quando si muore, poi non

Kosomečinoponapo, Šestčehje. Naja, Stulš planuje letca hišče uvijek sveđen, na tun dobi so tež na to spšijotovač, je přeco pravim organizatorisko-tehniske prašenja vurisač, so potom tež šitko vomerje beži, naja, tak si misli to tež srpska šula tu v mestče. No, před nešto časom sme tež hižovotem rečeli, so srpska šula so na jubilej hotuja, to na 80-letnu ročnicu srpske je zakvadnije Schule tu ve Budešinje. A to chce Kuba Niščo vesotež vosebitu sviatočnosť převiesť, akaj šula zdžili chce kun septembra svedžen serbske reče vuhotovač. A za to pytaja netko za partnerami, kiž bychu zariadovanie ze svojským poskytkom podpirali. Cíl tam je stvorič pisane mozaik všelakorých stácio, kdež zeznaja tie šuske skupine nimo staviznou šule tiež srbskorečne institúcie a srbščinu praktice tam tiež navožuja. Zajmce dobili so do spočatka junia v srbskej základnej šuli v Budešinie Přizevič a organizatorojo bychu so vizo přes Přizevenia veselili. Zoby 80-letný jubilej ručnica srbskej základnej šule Budešin so v názemie zešlachčiva.

hier poprvé servis za vás. Dvě minčiny do cibliky na šestě. Dženca ešte napolne džin do Dubravky prošení, dženca do podňa Česaček je tam start na polu, v Dubravce pola Malešec. Dženca preprošuje pestovania pumpot v Nemcach, šitkých rentnáriose s Nemcov na meje metanie a tiež na dobrú šalku kofeja. A to dženca do podňa na podžesačech v pestovaní pumpot v Nemcach. Tam je přecorine a tiež dobrá nalada kniží. Dženca popudnú na večo pečich doživíče v Lipsku, meje metanie, na nie preprošuje studentské tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja dženca na večo pečich padne tiež svojbe z Lipska sú radľubie vítani na vonne vršk. Dženca je posedženie k Minskej rade Pančice Kuko. A to ve Votrovie, dženca večo 7. je start z javného gmínskeho posedženia ve Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie a nimo toho zabíraja sa radičeľo s vústavkami vo škyče štomov. A ve Smolerec knihani je dženca čítanie z knihy z Kamenca do Palestíny. To bude v nemskej reči, dženca večo 7. v budeskej Smolerec knihani. A v reči filmového festivala Nysa, to sče júce na serbský filmový večer do budeského kamentného domu preprošení. Pokazaja tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí a film, jako sče vodní mužojo bychu. Cibilky na šestě, no haj a to smi koleno zaso dále sukač, snano tyž do rie prosiče štvotkrano. Skupina OMD zaraje Orchestral Maneuvers in the Dark. Call my name, znata stučka. No haj, dokotriješ hodži sovo pođe zarejovač, byl mě štvotkrano cibilky na šestě bylo.

0: väčšinou do šesti.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jan Čepic ze Skulova.
2: Iž o viace kruč doživých v Azii buddhistický svedžen Loj Kratong. Malé kvitkové tykačky se svedčkami so počme do vode pušťeja. Tisace svedcov púhaja na jezorách a rekách. S tým cedža vierivý džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Púhace svedce symbolizuja žádosť a nádžiju vierivých za vúčištieniom a novým započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve stejí svetvo za nádžiju. V osebie adventče. Kúžda svedčka zvúrazná žádosť za svoječením vumožaceho Jezusa. Nové započatke v osebie k jutram výžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenia votúča tež příroda k novému živeniu. Loj Kratong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkodla, vo sebie za žovo vode, ktorež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
0: Dobrá Jan Čepic z Kulova, v nadoku a zamovitosti tamnišeje v osade. 4 minčiny do 6.

Če sač menči no pošes, čech nedam budeski, vokresne semik. Vupraj so zas, džaženje poroduje stacije a gynekologije při koruni svjatoho Jana ve Kamincu s dobom. Makrajne Rada Udoviča zdále vojeju z džaženje vojovač. Tole je rze formelnje vúsledk čeraušeho pečhodžinského vúradžovania posiedženja budeského vokresneho sema a namjeta, kotrež je

0: Dobré ranie, Lubaczyczyna. Ste uspani?
1: Filomelos. Dötam dejstva morbije drozene.
2: Filomelos sedzi na kromie hata rohodzi a drema. Ja opirka su tak mokre, so na nim lepja, šako je dženca kurjava tak husta, so mou ju z nožom krač. Dokova, wokovo, rechta ja žabe.
3: Ach, je to rinje. Kajš v bajce. Žabe koncertuja, kurjava celi nisko visa. Ah, nitko by dobila jenoš ište princesna pšinc a žabce obkudač. A cak, princ, oh.
2: Naš Filomelos, soni dre bajku vo žabjacem kralu.
3: Ah, a dež bych ja, ta žaba byla. A mi by ta princesna húbku dala.
2: A potom by ty, cak, byl princ.
3: Oh, hej. Oh, hej. A ja viem, hižo tyž, kak.
2: Filomelos svoje pirka celé runie zvatkuje zase kusk. Kačizny a so z ne dosponie namora. Nitko sydne so stulene na kamen přihače. Je, rompomaj, rechtač ne može. A z tej gačizno načele vupada naš Filomelos. No haj, skere kajš rozna krokava, hač rjana žaba.
3: No a, snač psiušim princesna psinže. A mi hopko da. Mua, mua.
2: Psst, tamle žabka pšipua. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kaž Filomelos, a sunje so pšetso bliže k njemu. Žaba ceči húbku dač.
3: Ja to gomej sem žan od vás.
2: A nastrožena skočí žaba do hata a spešne preč púa.
3: Ja sem co jenoj, som je princesna húbku jad. Potom pšipúa tu dajka žaba.
2: No a to dre dženca ničo jac nebude s tým princom.
3: Nie, to je útrobne, Jack. To sem račo zaso. Drozna Filomelos.
2: Aj, ty byš se pak jenoš ište tu kačiznu s pirkou vumyč.
3: No hej, hej, ale nic mi tu tým hače. Hava, chce mi snano ište vodný muž úpkovač.
2: Hoj, to by byla celé noa bajka.
3: Keď se fotil, keď se...

poleči moje visoko kvězdama přecobu mlokovu drohu. No hej, a potom praj mi haj, no hej, to vidíte, to vy kujíždy řeči, lubost, derie, klinči, címinčine pod sibilky nasedom. Dženca ště na polny džen do Dubrovky prošení, dženca do putně džesačich je tam start na polu v Dubrovce pola Malešec. Dženca přeprošuje pěstovania pumpot v Němcach, šitkých seniorov v Němcach, na mějemetanie na šalku kofeja, a to dženca do půdňa na půdžesačích v pěstovaní pumpot v Němcach. A dženca je posedženie gmenskej rady Pančice Kuko, a to ve Votrově dženca vyčo sedmých je start z javnoho gmenského posedženia v Votrovskej šuli. A tam predstavia koncept za natvar nového hašenského chata ve Votrovie a nimo toho zabierajú sa radičelia s vústavkami vo škyče štomu. A poľadáme tiež rádi do Smolerec knihanie dženca je čítanie z knihy ze Skamienca do Palestíne v nímskej riči dženca večer sedmých v budeskej Smolerec knihanie. A ve rede filmového festivala Nysa dosče júce na serbský filmový večer přeprošení do budeského kamentného domu. Pokazajú sa tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí, vidíte, a film Jakosče vodní mužojo běchu. A júce zájí so budeské nalečo. Júce doživíče napríklad tiež prílí serbský viašk. Skupina Janka Hanka zahúdži na miasových vikách júce večer na pú dževečich na miasových vikách tu v mieste skupina Janka Hanka.

Za přichodne prúvania ve serbščinia do po európskych standardách Maričné centrum vítaj do hromady Dživič při Zivinju. Sedom v osobu chce so prúvať dač ve skodinku B2, štož oznamenia so muža komplexné texty zrozumieť a so biežne tiež rozmovieť. Dvi v osobie ste so za skodink C1 při Zivivoj, štož odpoveduje nimale mačanoričnému nivovi. Poskytk RCV míri so v osobie na vukniacoch serbščiny z Čili sobudživačáka Jadwiga Kaulfürstova a druzy vúživaja lepšine certifikát napríklad ve poabenským procesu predpôžiť moc susotýž, hižo gymnáziasča napríklad přizivili, kociž nesú srbský gymnázii vopytali, tak hižče Kaulfürstova dodá. Tak, tvočíme palce, nech so vám prúvania ze šlachča.

0: Policja z G.
1: W Budyżynie są zastonice w utoru szipanu cicciletnu ze swoim e-skuterom kontrolowali. Jest dziedło, te niebie zawyszczone, dokąd nie miesze płaciły znaczku, a mimo to obie też pokradnione. We Wojerecach bych w zajszych dniach baduši popuču stvarnišču na Einsteinowej a Bonhoefferowej pokradnichu niedze 90 metrů silného milinova kabla, a to vodnoče 50 euro. A w utoru šiponju dojnže ke vopkanemu nezbožu na S4 blízko Miłoczyc. 60-letná chceše se svojim autom na smer Kamenc odpočiť, přitom nevopkyč bohaše předjezbu auta a na to dojnže ke zražce. Zavinovarka nezboža so lohko zraní, na 112 tisac euro škode a auče te době štejsa odvlec.
2: A Matejom, poste pošu přijímni, ty máš ještě ptaču stavizničku nám povedač, do toho nich zpívá serbský Roland Kaiser. Frank Vesela, vymenšeně dobydl Knadževič.

0: Philomelos. Dirdam dejstva mobije drozne.
1: Philomelos sedzi na kromie hata rohodzi a drema. Ja, opierka su tak mokre, so na nim lepja, šako je dženca kurjava tak husta, so mou ju z nožom krač. Dokova, wokovo, rechtaja žabe.
2: Ach, je to rinje, kajš ve bajce. Žabe koncertuja, kurjava cel niskovisa. Ah, nitko by dobila jenoš ište princesna pšinc a žabce obkudač. A cak, princ, oh.
1: Naš Philomelos soni dre bajku vo žabjacem kralu.
2: Ah, a dež bych ja ta žaba byla, a mi by ta princesna hubku dała.
1: A potom by ty, cak, byl princ.
2: Oh, hej. Oh, hej. A ja wiem, hižo tyž kak.
1: Philomelos svoje pirka celé runje zvatkuje zase kusk. Gačizny a so z ne dospounje namora. Nitko sydne so stulene na kamen přihače.
2: Kvak.
1: Je, rompomaj, rechtač ne može. A z tej gačiznu načele vupada naš Philomelos. No haj, skere kajš rozna krokava, hač rjana žaba.
2: No a, snač psiušim princesna psinže. A mi hopko da. Mua.
1: Psst, tamle žabka pšipua. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kaž Philomelos, a sunje so pšetso bliže k njemu. Žaba se či hubku dač.
2: Ja ta gome sem žan od vas.
1: A nastrožena skoči žaba do hata a spešne preč pua.
2: Ja sem co jenoj, šo mje princesna hubkuje. Potom pšipua tu dajka žaba.
1: No, to dre dženca ničo jac ne budže s tým princom.
2: Nie, to utrobne, Jack. To sem račo zaso. Drozna Philomelos.
1: Aj, ty byš se pak jenoj šišče tu kačiznu s pirkou vumyč.
2: No, hej, ale nic mi tu tým hače. Hva chce mě snáno ještě vodný muž hubkovač?
1: Hoj, to by byla celé nová bajka.
2: Oh, keď se fotil,

0: Na, počujete.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Budyski okresny Semik chce za so porodowa stacja a gynekologia we Kamenskej Koroni Świętego Jana z Dziarzity. Odpowiedny zromany namiet wiacerich frakcjo je Semik czera na swoim wurjanym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobom dostanie krajna rada Udowicza Snadok so nadal za to zasadzować, za Sakske Strotniske Ministerstwo zaurecze porodowie stacje konc miesaca znajmniejsza tak długo wusadzi, kajż Ministerstwo Należności szczepruje. Zdjela so ministerstvu ze stron radičelu v umjetovaše, zoše svoje pravniske možnosti ne učerpa. Dovod vosovanja je so vjacero hodine dovo od radičelu a vobedljaku v medicinijskem zastaranju ve vokrezu a v kamenske koroni zdjela emocionalne rečavo a diskutovalo. Związkowe wubieczowanie nasza więc ma przychod, gdzie do finalnego koła. Kajż organizator jest dziela, wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też więc Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowe jury 26 junia. Do romady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsów wopdzieliwo. Prenjeho juli a potom osebja, kotra vies je finale dobyła. Vies Niemce vubiedžuje so přečivo 25 tamnym vobdjelnikam z cywie Niemskie. Budyšan Tomáš Nauka dostanie čestny vopon miesta Budyšin. Za to vosłachu čera jednovostne miesčan z radičeljo. Uznamenjenie dostanie vun za svoje dlholetne skutkovanie jako předseda v tomarstve partnerskich miestov Budyšina. Kajž Nauka na naprašovanie zdjeli, bie uznamenjenja dla jara překvapjene, ale přiuza vopon v imenje šech v tomarstve, kotrmu už z leta 1904 a 1960 předstej. Čestny vopon přepodáža Tomáši Nauce Juce na svedženju pečacic toho jubilea partnerstva mes Heidelbergom a Budyšinom. Nimo to spošči so tež Dietmarie Stanze od turistického tvorstva čestne vopon mesta. Ve Vulke Dubravje je sa gminska rada čera z krajinoškitne končinu zabierova, kotraž saha od krome Budyšina hač do okoline Malešec a Klukša. Ona bu hižo 1904 a 1910 jako škitana končina postajna a je nimale 2700 hektarov vulka. Zastuperjo budyskeho krajinoho zarjada a biroa za ekologiju mienovachu krajinu pod vus previa a malešanskih hatu neušenne bohatu z nadpřerezne veletačkami a rostlinami. Čarovša prezentacija informovaše o nových postajnjach a menších zminach ranicu, kotrež maja pomhač intaktnu vokolinu zakovač. Gmina Halštruska Hola chce na vukodnym brjohu Lenjanske jezera vumenjenja za vočastvenje polepšić. Mjez drugim planuja promenadu, rajkanišćo, ci stražne vježe za vukovanskih puarju, predrasčanja a rajnišćo za bičvolibul. Gminska rada Halštruske Hole je netko voptvarenski plan za vulki projekt turistiske infrastrukture v obsanknila, dživač pak dobija pšitem na to, zo leži areal na nasypach njedešeje brunicoje jame. Dohodla budu tu a tam přidatne dživač trebne, so bych ju dno skručili. A to mene pichu, naše povestče, kiš nama kače dale na našej internetovej strone a v našej app MDR Sabia.
1: Vedro.
2: Što nače stopnju pokazaži ve Slebrove Budyšine mjeste, moj to dujce teko kaž rano, vim okus zima, ale nitko, se ja si moj pezle odkvat. Dženca zmijeme znova, to išto svonca, nekotre mročele tu a tam snada na nebi uladame, mi vodale suho vostač, duje pak tiš cuni vecik, a to šopši maksimalnje cija 20 stopnjah.
0: A ja na dom poču se moje sedvo hasnč, te te penje znamenča. Dženca, ano je dobra, prijestu je toko kus, toko kohle pombe za skut. Na drohách so vůdci ničo nestává, dres so stává, hej, to je pravě, ale ničo tupala na své sábské vůžice, štož mohlo vás zajímovat, štěž dále von na směr a 4 abo a cínače ničo, jeli pak máte za nás další informace přízevče se rád lůbě, 05917734 stav, to je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.
0: A sa máte tiež nekajku šikovanú stavizničku za nás, každen sa ráno vo bačoniach, v koniecach alebo vo sykakách, v hôrkach. Peč minčinu po napúdži večer je Veronika Rachelic. Potom stejú před tobu.

0: Lažne lieb, no hej, to môžeš si to išto nazbírač na vúkach, abo tiež snano nazarodže ľudia mačijova, bieše ze živienskej poradžova ako Rafaelu Vičazovi po zarodže popuču, je so tam vúkočovava a vie so tiež zela zbírava.
1: Jo, ja vidím napríklad na hižo čeho, und dohi putnik nimmst du spitzwegerich hat dort der typische nalitne seller hab man muss in der morde wuppischka ja der die ist doch ja nicht soll die mo wujit der so trosch gehorke du de machis ne gottes zusatz das amu wieder der panam bumme ja da kleine paar summe ja mal nasche chivo paar eine wuredit und no energie ob sie so
2: A tun schak schitze trebame miniserzwienska fachucha Rafaela Vičazova. Vukočujo so po naletni vúce, je hižo dalše zelo do vúčka kava, kiš hodži so na pomasku.
1: Čečo, tu jo je zade vun te netko čeja. Generálne čenio, ktorýž môže so jema do jenej zelovej butry so bude užívať. Vážne je vôprav, že jo, vukočíš tých ústa nechto nebeja, aber tiež tie žiadne zvieratá nie sú. Pomôže im te dere vúžiť, ale tam dobie trošku kečovať.
2: Šako povostanky to ječe nesúšia. Tiež blízko polu nebe radživa zela ščipač, jeli sú ze šimiu vopčevane. Skýre so raz na koleso s korbikom švíknuť a kus do přírody ječ. Dokáž maja dživé zela vôľku lepšinu.
1: Dokáž sú ne tak narosti, tiež ve tej vokolíne, že sa ne dere čuja, a s tým maja vane vod vopstatku všetci jace vúdko hač neke tak prejne to, što šmo kúpimo.
2: Ale tiež plávane zela v zárodce svoča. A druhé zela so zase celé vod samo roznoža, za nikotrž kulí samo přes pyšne. Taká je schodša nožka, nim se kýrš.
1: Te mode vopena, je vopročo te zážne mauke mode vopena, so sú vopročo jara geniál za kuchnu, so za várene. Dokuž ma je vane jen svod, také kus podobne, kaj špetršilka.
2: Zoby so svod v jedži vopšestru, je vážne při várenu zela hakle celé na koncu přidač, abo najlepje, když je jedžižo na talariu. Dokáž najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo má Rafaela Vičazova dalšiu dobrú ideju.
1: No, zo limonáda ze sročie nožky je vopročie raz vodná. To ríka ja zapovožu tutun do jabučkoj bričky. Dám to nekak 24 hodiny do přečanč. A potom mu to přes kšítku odkineme a tu tú bričku ponte z vodu miešeme. A tak to má ten celý osobitý svod. Tak môžem kombinovať tiež medonku napríklad.
2: Tam najlepšie po svojským svodže citrónu k tomu a sej strúhe napoj ze zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vúce vukočovala a zela tiež do kuchnie nazbírala je Ľudia Mačijova zromadne z Rafaelu Vičazovi. Recepte a fota môžete si tiež obladať na našej internetovej strone alebo tiež na našej app MDR Serbia. Cimičine do cibiliky na

0: Ja, to sú spomnieša také na Možinský cas, či mňa. Ja viem ešte v žasetém letniku na Saskej Vúšej šuli som ten sa zbúho. Zahopieng 7 žasetoch let. Sme mali přespytovanie v Nímštine, sme dali na stok písaš a jedna tematika je bola ubiaša sa nekakú vúmielskú tvorbu a interpretíruša alebo napíša svoje menenie, tak podobne. A ja som si ubrala ten sa z ten DEFA-film Legende von Paul und Paula. Tam ga vústu púdis také. A tam mocne zašišť cení ten spiel při samom jota takú špičku šansón, Wenn ein Mensch lebt. Pokoľaš jo tam veľa filozofického myslenia podľa. Ja, a to je mi vábivo o tom písaš. To je bol jeden cas, že sme my byli v pubertétnosti a sme mali také svoje pracovania se svojim meniním se přesažíš a pičku šepia jece. Sme byli nemsky oto aufmüpfig.
1: Jo.
0: A to sme se také zvierili také nieco, was napísaš. Se veje nie to nie žiaden desidentický film a také na naše nastoky nic. Ale na nemeni je to vážne bolo si bez kšuši svojo sebevedomne přes tak nieco. Ten film s tými titlami Pudis jo bol za tenca skradu zvážne také. Tam jo se také sobu plediruvalo za nenormované živinie. Nic jano po normách, ale také veci po individuálnosti živy byš. Tam sú se také bolece boky živina pokazali. Nic jano až jo všo radosť, rednosť a glúka v socializme. Tak nie o to bolo. A to jo nás vabivo a my napríklad také za ten nastok. Ja viem ešte, až som jednu dobrú cenzúru dostala. Vás tak krásko.

0: se ve, my jsme také byli v Usmejone na ten druhý bok toho světa, gronim raz tak pičku s podzukom, ja minim na podviaco. Kto o tých modrých ľuží v tom času neby znal Stones alebo Beatles, a my jsme také žive byli za takého muziku, napríklad ako Satisfaction alebo Yesterday. Mm-hmm. To je slušava za nás za mňa také gromadu. To je DDR-ské spíve a te podviacone také.
1: Na pen grajú mi nento také raz, taký spíu, tis se uberáva vet Beatles, Yesterday a pen máme ešte Satisfaction ze skupku Stone.

A ja som jedno leto v Rusojski studirovala, to som kšova přidaš, v Voronežu, v raniku mojego studioma. Tam som tak napšaudl vymoka zacuvala, kaž ľubujom tu Rusojsku, tu cevu mentalitu, tu melancholiju, tu čiroku a daloku krajinu. A te jednore lúže, kenž šo s mírom gotujú, a také vúčobne sú, to njamžom zabiš, a to jo vostavo ve mne nučí.

0: Günter Schwientek, Johus Bivau, Musiko Vežicinje, naše je narodninaki Ingrid Huštetovi. A dalšna narodninaka jo žinca, negajšna serska redaktorka a literatka Mina Vitkojc. Pšet 100 či a čižasča leta mi jo vrna se naroživa. To jo gožba za koncert žinca Sega 60 vjaco v Serskem muzeju v Hošebusu ze Zvalbogu Vaučic a Izabelu Kaudunsku. Co tam bužo, to ulicujo Zvalboga Vaučic sama.
1: Hi Sarah, das ist Izabelu Kaudunsky Romage, naš nov album Zamino. To su novo sužbnene basne na basne od Mine Vitkojc. Musimo je vůbec vejo komponovali za tom programu. A tež ještě jen další komponist Maciej Rychwy z Polsky je dvaj kruchaj spisal. A tuto so potom Saraja, also za náš nou CD-u, náš nou album, tun so tam šetstaj. Saraja je mojt on cůvý program. Najskýry tež ještě dvaj druhý kruchaj ještě přidat, nekotrž nesu na albume. Na kůžba tun cůvý program tý CD zaklinčí. A tun cůvý program je vedelno serbštine.
0: Jo, to je češi koncert, což prezentuju album za Minu, žinca vjaco Sega 60 v Serskem muzeju v Hošebusu k narodninám serskeje básnikárky Mine Vitkojc.

0: RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
1: A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Namitzer Brücke und Rastplatz Rietzer See wird die Fahrbahn ausgebessert. Bis morgen früh gibt es dort weniger Spuren. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und der Havelbrücke gibt's Baustellenstau. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storkow und Briesen Stau an einer Baustelle. Die B112 Frankfurt-Oder Richtung Manschnow ist zwischen Podelzig und Hartenow wegen eines defekten Fahrzeugs und verlorener Ladung gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. In Wilmersdorf gibt es eine neue Baustelle. Die Westfälische Straße ist zwischen Konstanzer und Brandenburgischer Straße bis Mitte Juli voll gesperrt. Kreuzberg, Kolumbiadamm, die Sperrung zwischen Friesenstraße und Golzener Straße wurde bis Mitte Juni verlängert. Hellersdorf, die Baustelle auf der Hellersdorfer Straße wurde umgebaut. In Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf Nord gibt es jetzt pro Richtung nur noch eine freie Spur. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
0: RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
2: RBB. Serski Programm. Serski Programm.
3: Dobry dzień, a witaj się na Serski Program. Hoja Diana Szecowa przy mikrofonie. Żyńca jest twerd, kwesem a 20 maj, a my co my swiesisz? My swiesimy bostak ze serskiego literatku. Ach, doch, jo, wes, herski Utspier, der je przyswuchał, tänze net müsli na Borkojsku minu Witkojc. Jo, pschau je, wenn ma żyńca narodniny, kto mu słyszymy pen technicowe programie. Ale ja menim Ingrid Hustetowu. Chosze buska basnikarka, jo żyńca 70 lat stara, a my gledamy na po facetu je żywienia. Ingrid Hustetowa se rada obželijo na serskih zaredovanjah ove mestče, a tak, ak ju znajom, ne bi vena se žednje neži do predka šisnuva. Ale ako autorka ma vena jasne gvoz a ideje a gleda z večjem vrckom na naš svet. Niciano literatura, ale teke muzika grajo važnu rolu v živinju Ingrid Hustetowe. Tojo raz ulicovala moje koleginje Anja Kochojc-Schwarzowe v reže z muziku v rozkronje. Gratulante ulicujo ženca z casa zgromadnego živa, a se vie, až máme teke čojenje z pera narodninaki v programje. Potake, my przedstajemy wam żeńca serską literatku Ingrid Hustetowu. Redniasz z Czopedla.
2: RBB. Serski program. Serski program. Tema.
3: Jo, gaš šorona akle svoj serski program zašaltovali. Ženca stojplanas Ingrid Hustetowa ves režii při je 70 narodninach. To jo gašba, aby vam predstajili tu negajšnu ceptarku na serske rozširjone uše šuli a negajšnu lektorku serskego recnego centruma Vitaj. Ako lube stare fotos, my za to přinosk z našego archiva holovali, zreda z muziku v rozkronje.
4: Muzika sluša k mojemu živinju kaž klep, a kulki, a vrda napšekvat, abo vino. Muzika je tako poživajenska srednost, nicka, kaž napšekvat čokolada, lot, vino.
5: Ja. Ja,
4: muzika je tako za dušu. Za mojim zacuvanjem ne je žen drugi žanga kenš to tak, also žen drugi žanga kultura, abo umjestva kenš to tak neposredni, a jasne. Možo ugroniš, abo tako zacuša ubožiš, samo zacuša zmeniš, premeniš. Mm-hmm. To možo muzika misliš da ni lepje. Ona je tako prevoživarka, po všetkých časoch živenia, po viacerých a tužných. Może takie goje, co z jedność byś, ja je używam takie za medytację, za wydychanie. Ja mam wszelkie genre rad, klasicką muzykę, popową, rockową, lubię ludowy spiel, popszom, od principa szo. A ja som jedna svetová Belgarka a toho dla také ľúbujem muziky z druhých stron sveta, nic ja na tú domonisku.
5: A to sa ty nám všetko sa upšenia sva žinca.
6: Sagt mi, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
5: To ja, wegen znate spiel, kúžde mesec da to znajo, to máme žinca ze spiváku. John Bees? A dla czego se tu muzyku ubrała?
4: Ja, w młodych latach som sama takie songi, gronima spiewała, takie wopytała na gitarie sobą graż, a to ja jeden od tych spiewał, przy którym som ta opytała. Sag mi, wo die Blumen sind, ja za mną jeden z najredniejszych, a unocasnie najtużniejszych spiewał przeszywo wojnie. A bożko przecy, jeszcze aktualne. Da ja tam wszelkie interprety, John Bess, takie Juliane Werding to spiewa, a najwyższe zaszczycie za mnie ukpała Marlene Dietrich, jak ja to spiewała. Ja sam se oglądała ten grajny film Marlene, to ga ja pitschku biografiski, Marlene Dietrich, a ona tam na końcu filma w wysokim starstwie jeszcze raz spiewa ten spiew. A ja se myslím, dokolaż som ten film widziała, až ona se při tom zpívaniu spomnila na svoje obšelenie při vojovaní amerikanské armie, že víš naša soustory a stržaša v Normandii. To je jeden mocný zašišť upává na mňa. Se vie, mám svoje minienie k tej témie, to vláže také sobu v mojej biografii, dokláž ja som po vojenské gele a mám tam svoje, problematické situácie také v familii a viem, co to groní.

0: Das ist ein Narojiva, wir haben so diese Schauer, wir haben so gar nichts, aber ja. Barco wacht, das ist eine neue Schule, Rojiva. Apenna, Sersko Rosschöri, eine neue Schule, aber?
1: Ja. Tak jo.
0: A kakje k tomu přiš, was hitte net veževa, jo, ja zu studirovaš, a veževa, ja zu zeptakavadovaš, abo co si se předstajiva, co si se žicova?
1: Ja, se ve nisom net veževa celé konkrét něco ja zu, ale ja som kšiva něco z recami cini, što ja juže velgi nisno znate bova, všimne, ale som sebe vista bova. Varianta jo bova zorabistika, ale to tenca z nija tak jadnore možno bova, ak šinca. Mm.
0: Also sersko rec a kulturu, ja. A literaturu, ve lipsku.
1: Ja. Mm. Ale to još varianta přes septastvo. Mm. Tak som to cuniva.
0: Vod kutarego casa se uknuva serski?
1: Ja som vod prednego letnika serbšinu miva, pon som dali šva do te dalšnije šule v Borgova.
0: A se dobra bova?
1: Ja, se myslim, ja. Su všake rece kenš se mi vesebne spodobaju. Srpskčina se ve, dokdaž to je moja žišeca rec. Nic mamina, to je živne klince, ale žišeca rec konima. Vač žišecva som ju uknuva.
0: Teke ist die drugi spiel, stoj na liščinje, to je rockova muzika. To se še teka spodoba, jo? Taka rockova muzika. Ja menim, nem to jadnu kupku z DDR-skega casa, znaš, ne oblubovanješo, to so byli pudis.
1: Ja, se ve, to je za DDR-skega staršana, aber Berga ja, aber Luža, jadna važne me, a oni te muske žence hešči rustupujo. Mm-hmm. A to je teke jadn vazebne zašiš, ja sem bova na jadnem koncerši pred... Litom, aber ja ne vem da grad ne, tam ja pisch DDR-skih kupko ustupiva v Mischenski Halli, tam so pudis teke podla byli. Ja, to su spomnješa teke na Možinski cas, přimno, ja vem hišti v žasetem letniku na Sarske vušej šuli som trencat bova, zahopjeng sedem žasetoch let. Sme mili přespetovanje v Nimščinje, sme dejali nastok pisaš, a jedna tematika jo bova ubjaša so nekako v umjelsku tvorbu a interpretiruša, abo napiša svoje omenjenje, tak podobne. A ja som se ubrava tenca s ten DEFA-film Legende von Paul und Paula. Mm-hmm. Tam ga vustu pudis teke. Mm-hmm. A tam mocno zašišt cini ten spiju prisamom joto tekju špičku šansong, wenn ein Mensch lebt. Ja. Dokolaš jo tam vele filozofiskega myslenja podla. Ja, a to jo mi vabivo o tom pisaš. To jo bo jeden cas, že sme my byli v pubertetnosti a sme mili také svoje pracovania se svojim meninjem se přesažiš a pičku šepja jece. Sme byli nemsky o to aufmüpfig.
0: Ja.
1: A to sme se také zvierili také nieco was napisaš. Hmm. Se veje nie o to nie žeden desidentický film a také na naše nastoky nic. Ale na ne meni jo to vážne bova si bez kšuši svojo sebe vedel mě přes mm. tak něco. Ten film s těmi titlami Pudis jo byl za tenca zkrátu zvážné také. Mm. Tam jo se také sobou plédirovalo za nenormované živiny. Nic jano po normách, ale také věci po individuálnosti živy byš. Tam jsou se také bolece boky živina povazali. Nic jano až jo všo radost, rednost a gluka v socialismě. Tak ne o to bylo. A to jo nás vábilo a mě například také za ten nastok. Mm. Já vím ještě, až jsem jednu dobu cenzuru dostala. Mm. Vás tak krásko.

0: se ve, my jsme také byli 8 miliony na ten druhý bok toho světa, a oni raz tak pičku s podzukom, já miním na podvěco. Kto od těch modrých lůží v tom času nebyznal Stones nebo Beatles, a my jsme také živé byli za takovou muziku, například jako Satisfaction nebo Yesterday. Mm-hmm. To je slušava za nás za mě také gromadu. To je to erste zpěvy a te podvěcovné také.
1: Na pen grajo mi nyní to také raz, taky zpěvu, ty se se ubrala ved Beatles, Yesterday a pen máme ještě Satisfaction ze skupku Stones.

A ja som jedno leto v rusojski studirovala, to som kšela přidaš, v Voronežu, v ramiku mojego studioma. Tam som tak napšaudu dvimoka zacuvala, kaž ľubujom tu rusojsku, tu cevu mentalitu, tu melancholiju, tu čiroku a daloku krajinu. Te jadnore lúže, kenž šo s mírom gotujú, také vúčobne sú, to njamžom zabiš, a to jo vostavo ve mňa nučí.

0: Gas zacho piva pisaš, a co su to basne byli, abo su to teke bajki byli?
1: No ja zacho piva som ježo v casu šule, v studiuma, ale ten nintežny cas, aber des ledne znaš, dvažaš ča let, aber tak, pišom šedešim, krotke vulice vajnka, za žiši a dorost čo noch.
0: Za literaturu se vesebne teke zajmujoš, znaš, ma to teke vele ze z muziku ciniš, znaš jo muzika teke ši inspirirovala, vim až se teke natvariva sersku živadvovu kupku a se tam teke pisava a se ze živadvom zabirava. Kak jo bil ten cas?
1: Tu ideju som mila v zvisku ze svitaj projektom, ako jo ten nastal. A dokolaš som vúske zvíske mila k tým vodkubrákam ten sas. A te sú všetci za svoje žiši nieco grali a trebali scéne a tak ďalej. A tak jo, pö a pö, tá idea prišla, raz gráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoríš. A v hršej postejšej fáze sebe jednu mier dáš a také vústupíš a nic jano za žiši v žišoni, ale také zjavne. To je tá kúbka grajaký.
0: Po studiu mi sa to byla cepterka na Sarskej rozšojenej vúši šuli a potom také pozdži ve Vitej centrum je živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grajakami to má se vie ze sobou ciniš až Vitae-Centrum má ideu revitalizácie Ritze. Ja som kontakt mi vok vodkubákam, te su deli Ritz uknúš a te žiši su deli zvenka. Žišonie sásku Ritz svišáš, to má nieco ze sobu šon cyniš. Ale to také poslúživalo moje požiadanie za literárnym živom.
0: A to, co šnýmto svišime, to je také veľkým znatá obľúbovaná muzika, klasická muzika, Vivaldi, te styrilitne cása. A dla coho sa sa ubrala nýmto zimu?
1: Dokolaš se nie cesti ubiero to náleže. Ale ja by kšiva ho povedaš o tých celých letných cásach, od Vivaldia, to má nie také zase zemnú ceniš, a s mojim synom. Môj syn, jo, v umiesky veľkým talentované. A on molujo, už z močných let, z šulského cása, on jo tam terapiu miel na v umieskym polu, on je autist, musím přigroniš. A von jo se tam wegen der je wuvijau, a všake vecky mogo za sebe teke polepšiš. A von jo se raz předozeu te letne cáse od Vivaldia ilustrirovaš. Von jo namoloval ku kuštemu letnemu cáseju 2-3 obrazu. A to je jaden vúspech, jaden rezultat, čož možno se jano živaš. Ja som juž vežova, až jo von talentované, ale ho som poznava veľkým jasne, co všikno ven jo mnúči jo, což pla autistu všetci tak jadnore ven nepšižo. A toho dla som také veľkým jada na to, až jo von mi pred nekak 2 letoma jednu vústajincu svojich obrazu v Sarskom domie. To je jeden osobný otrysk na ju živinja. Jogo terapie, jogo zábira se s vúmestvom, moja zábira s ním. A ten proces skromadného vúmestského statkovania je na ju obeju veľkým obogašiu.
0: Po také muzika zvezujo, môžeme k tomu groniš snaž a ústrovio snaž, alebo môže pomagaš, lepšie živé byš.
1: Jo, na zahopingu som groniva, až muzika môže také za meditáciu byš, a tom sú také za terapie. A ho zvezujo tie dva žanra, muzika a to stvojece vúmestvo.

0: kuschet Sinja.
1: Wer dwoik im Rosgronjes mis wischali, kaki vlio jo Musiker abschätze na jehe Juvinia mewa. Serska autorka abasnikalka Ingrid Hustetova jo jinsa ve fokusu naschoga Programma. Jano wird Literature njamožo ve Serbach redko nichten živebüsch. Alle gash nekages red so živasch, pschižoš tomu nanemeni blisko. Tosch jo Ingrid Hustetova abschätze nekages knigwami živava, anintos bominajuse sobu vojo varje zis Ludovego nakvadnistva domovina, a zreds nego centruma vitae nas gromadne živove cas. Ingrid Hustetova jo napisała šake literárne texte, kenč su zvečego ušli v serskem nakvadnistve v Budyšinje. A gvona lektorka nakvadnistva jo tam Janka Pečkojc de Levano.
2: Ja su uzvignu štu obstavnoš živa Ingrid Hustetovije. Vona jo redaktorka serbske pratije, zasmavuje u přestavku, vona jo autorka viele knigu v casnikach a casopisach nakvarnistva. Vona jo udavarka serbskich antologiju, a vona teke cita korekture dolnoserbskich pšinovsku za rozlad juž viele liet. Also to ja obživujom tu je obstavnoš a kak pilna vona jo, taka šaua pilna psovka na serbskem polu.
1: Wer redt im Zentrum je vitae ho vachoše boso? Jo Ingrid Hustetova byla lektorka za Utspnice. Jejes lietne Chef tam jo byl Bernd Melcher.
3: Ja, luba Ingrid, ja si učobne gratulirujem. Sedem žase temu narodnemu dňu, že sem si vele, vele strote. Der je mieša a teke přece gluku a šo dobre za dalšne tvoje oživenje. Ja se veľkým jaslím, až me se znajomej.
1: A negajšna kolegina Gunda Heiderova z Rätsnego-Zentruma. Jo žinca hüšči usko zvizana z Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta živiš nas často živiš a sedem žaset. Ja som ju zesnava ako som uknica na SWS bila a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiva. Ako som 2002 v Rätsnego-Zentrum je zachopiva, som ju zase smakava a sme dvojky cas kromadne živavé a sme také privátne kontaktmivé. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach riecne dali pomagava a mori raz objedujome v pizzerii ešte skromadne, ale to božko prerietko. Což serbsku riec nastupa som veľmi veľa od skromadného živa z neho profitirovala. Ľuba Ingrid, ja si učobni gratulirujem, šo dobre, veľa kľúcnych momentov a se vie kšutu strovosť.